nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.